toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Je 17:15 a vy počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne hmla, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 19 až 26 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať slabý vietor.

0: Bára, keď ťa stretnem. V Rádiu Slovensko máme každý deň viac skvelej slovenskej hudby v čase 9 hodín 18 minút. A sú to správy zo sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: V Grécku majú nový škandál, tentokrát s plazmaferézou, čo je čistenie krvnej plazmy, ktorú mnohé kliniky ponúkajú v rámci procedúr dlhovekosti.
0: A práve pri tejto procedúre zomrel na súkromnej klinike v luxusnej štvrti v Aténach slávny grécky spevák Giorgos Mazonakis. Viac vie naša spolupracovníčka Soňa Dorňáková z Tamu, s ktorou sa spájame priamo do Grécka. Soňa, v akej fáze je vyšetrovanie a z čoho sú lekári obžalovaní?
3: Dobré ráno z Aten. Tak lékařka, která prováděla tu plazmaferézu nelegálně, je ve vazbě. Její manžel, se kterým měli tu soukromou ordinaci, jsou obžalováni z úmyslné vraždy a bude lékařka ve vazbě až do té doby, než tedy proběhne soud. Ta klinika měla licenci pouze pro ordinaci praktického lékaře, ale jak je vidět, tak se tam střídali různé celebrity a údajně i politici řečtí. Také tam byly celebrity z Kypru, z Německa a přesto, že ten přístroj na plazmaferézu fungoval nelegálně, tak celý ten systém a ty procedury se tam děly řadu let za cenu 6 až 10 tisíc euro.
2: Čo teda odhalilo vyšetrovanie prípadu v súvislosti s nelegálnym poskytovaním procedúry plazmaferézy na konkrétne tej klinike?
3: Odhalilo pro šokující věci, pro řeky, pro pacienty. Odhalilo to, že všechno se tam na té ordinaci dělo vlastně nelegálně. Všechny ty procedury, včetně té plazmaferézy, při které ten pacient, ten známý popový rockový zpěvák, 54-letý, dostal vlastně trombózu kvůli špatné proceduře, tak celá ta procedura se tam dělá nelegálně, protože plazmaferéza tady v Řecku je možná provádět pouze ve státních nemocnicích a to pouze pro pacienty s vážnými problémy a ne z nějakých estetických důvodů, takže je to velký skandál, začíná se to tady vyšetřovat, začínají se vyšetřovat i další kliniky, které provádějí a propagují na sociálních sítích tyto praktiky. Je to opravdu velký skandál a Řecká lékařská asociace se k tomu neustále vyjadřuje. Zatím není jasné, jestli nese nějakou vinu.
0: No ale aký postoj k tomuto závažnému případu zaujala Lékařská asociace a Ministerstvo zdravotnictva?
3: Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že zpřísní pravidla možnosti používání těchto přístrojů, že bude vyšetřovat všechny ty ordinace nebo kliniky, které to používají. Řecká aténská prokuratura ale už začala vyšetřovat tu možnou trestní zodpovědnost.

0: že v zákoně jsou nějaké mezery a lékaři upozorňují na to, že se to všechno musí velmi podrobně vyšetřit, aby nebyli ohroženi pacienti nebo zákazníci.
1: Z Grécka informovala Soňa Dorňáková, Stamu, děkujeme.
2: Rádio Slovensko.

Rádio Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmieš. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.